0: Srpski Rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobro ranje. Za letošu inscenaciju ličnego dživadva je nimsko-srpske ludove dživadvo hižo 2/3 zastupnih liščikov předavo. Kajž NSLG na naprašovanje z dželisu na dvore rodu mjestom hižo započeli jevišćo tvarić. Vone je lica z posta metrami širokosti jedne z najvećih, kiž do taj mijahu. Zajšom tydženju su rajaki a rajerio s koncepcionelnimi probami započeli, a dživanjah nastavaja tukvilu rekvizity. Je to mjestom cicita sezona ličnego dživadva. Prvne predstavenje bude 18. junija. Noa gratonia vonjove je v oboru svoni bošči, mač do kletuši je nazime dotvarena byč. To prajčera budeski vyši mješčanosta Karsten Vogt při svedženskim zarove. Tvar noho domu, kotrimž zmija v obornicu načasne vuotovanje a mjestna za ci ježdžidva, ma doromady 3 miliony euro pvačič. Peneze za projekt dađa mjesto Budešin, kajštiš v okres a kraj. Dobrovoljna vonjova v obora svoni bošči ma 9/20 členov, viacej o teme slyšite behu vusovanja. Lica pri nichcioch mesacach su horni Vužicy veľký menie skoča tutora lihač loni samsnym času. 1,8 mortvých zvieratov je veľčí fachový otriad při krajnom přírodovom zaredže pri ním kvartálu v obkručiu. Od januára do mirca 2025 by to porno tomu 106 vôdcu, kozu a druhý zvieratov kýšie veľk moriu. Mez nimi bych u nekotre pádu zjara veľe zakusanými zvieratami. Najviace veľko je nimsky živé Braniborsky a Nižozakský, na cieči miestne je Zakska. Hamorská gminská rada planuje ponovenie tamnišie svobodnie vyššie šule. Včera je mestrujem nadavky za elektrotechniku, typenie, prevetrenie a sanitárne přípravy rozdeliva. Šula je dodržana vo sebe delných poskodach a štož nastupa typenie a sanitárny obvuk. K letu má plánovanie odsamknené byč, hač do 2029 chceďa tvarič. Hamorská gmina nadžia so na nekak 440 euro spichovanský sredku z komunálneho budžeja Sakskeje. Nimska a Pulska železnica chce ti pučovanie po susodnom aj krajom aj voložiť. Planovaný je železnický zvisk mes kočebusom a 100 km zdalenym šlieským mestačkom Legnica vutvarič. Kež rozprave a delnosabský rozvoz maja od 10. decembra prenie čahy direktne mes mestom aj ježdžič. Sedom zvisku v obdžin do kuždoho smira je planované. Čara, kotra švedže tukvilu od Legnicy přes Žagajn a Žare do Baršča, chce džahač do kočebusa podlišič. Jezba traje nešto mene hač 2,5 hodiny, s tým voloža tež pučovanie do Rocławia. A to one byšu naše džensniše povestče, kiš namakače tež na internetnych stronach a damotný app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Čenca votranja vysča meteorologo jo ništo slunca, požišo potom zaso močele, švijele popudnju znova jednotlive rimanja, a to šo pri maksimálne 12 stopniach.
2: Nič ne, šon k poradku našim koncu tuž. Přijetši dere, do džensnišeje vútore 4 po napo 6 Čeche.
0: Srpski rozvoz.

0: jasem Ludk Pito, eksperta za borakausva a prysle. Ludkaj mato, juro, kic bujtaj. Huhu!
1: Au! Aua! Što ta dužno zase vokolo leži? O, netko sem na Lego klock stupil. Aua, to boli. A čeo da tun boutu vokolo stej?
2: Kito, vočin, voči. Tu je šopone nasypane z nekakim čaporom. Lego, pisaki, plackowe papierki, knižki. A čeo dla stej tu bou?
3: To su šitko važne vecki.
2: Plackowe papierki su prošu jara nevažne, abo?
4: Haj, ale ja tola tež nevim. No, čeho dla je tu nadobotajka neroda našim bydlenšku?
2: Treba my dato šo vopravdže hišče, Ludkaj. Nametuju, zo rozdelime vecki na tři romatki. Prenja romatka, vece, kotrež treba my na kujžde pat. Na druhú romadku přinže to, štož môžeme snáno hišče dále dať. A na cieťu romadku to, štož môže prič.
4: To je či plán, Juro. A viešte što? Dženca sú prípadne čaporúe viki. Tam doneseme čikot z druhej romadky.
0: No, a netko želus, dođe vás dá. No što da tule leží? Kačka za kúpanie? A ještě funguje cak na romadku za čaporové viki.
2: Hej, to je moja kačka. Ne, měs neje so já nekupám, ta vostane tu. Ona svuša na prýňu romadku a cak.
3: Ale joule, tun šir tofe, jenož jeden, tun může prýč na cíču romadku. Štu treba hižo jednotlivé tofe.
2: Ja, druhý mám vobuty a jsem exaktně tutun, Jole, dženca ráno pytal. Juhu, ročo stejče romatky na moju nožku.
0: Dále spinka za osy, tam může se předač. Žádný z nás nenosí spinku do osou. Cak! Na romatku za čaporoviky.
3: Nie, nie, stop! Ta spinka, tun vůživám stajně jako čítanské znaměško do knihy.
0: Mato, nesmy ještě spode tvojho voža poladali.
3: Nie. Môj potajný skvat pod vožom nikoho ničo nestará a na ňu ty ženie stupil neby.
2: Prajtaj raz, vysotlavot ničeho nedžilitaj. Čaporuje viki, môžeme tola zabič.
3: Haj, za čaporuje viki sú moje svodkošče pod vožom vopravdže přeškoda.
4: Huj, tým jarune svodkošče rek.
2: To máš celé pravé.
0: Svodkošče rača znamajče.

0: Srpski Rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobre ranje. Za letošu inscenaciju Lječnego dživadva je Nimsko-Srpske ludovo dživadvo hižo dvije cečinje zastupnih listčikov předavo. Kaž NSLG na naprašovanje zdjeli, su na dvore rodu mjestom hižo započeli jevišo tvarič. One je lica s posta metrami širokosće jedne z najvećih, kiž do taj mijahu. Zajšom tydženju su rajaki a rajario s koncepcionelnimi probami započeli, a dživanjach nastavaja tu kvilu rekvizity. Je to mestom cicita sezona letného dživadva, pri nje predstajenje budže 18. junija. Nova gratunia vonjuje v oboru svojni bošči mač do kletuši je na zemi dotvarena byč. To prajčera budyski vyšimješanosta Karsten Vogt při svedženskim zaruvje. Tvar nového domu, kotrymž zmeja v obonice nadčasne vôtovanie a miestna za ci ježdžidva, ma doromady 3 milióny euro pvačič. Peneze za projekt dadža mesto Budyšin, kajštež v okres a kraj. Dobrovoľná voňová vobora svojni bošči ma 29 členov. Lica pri nich cioch mesacach sú oni v Užice veľký menie skoča tuto orali hač loni samsem času. 1,8 mortvých zvieriatu je veľčí fachový votriad pri krajnom prírodovom zaredže pri ním kvartálu obkručil. Od januára do mirca 2025 by to porno tomu 106 vôdcu, kozu a druhý zvieriatu kýše veľk moriu. Mez nimi byš u nekotre pádu zjara veľe zakusanými zvieriatami. Najviac veľko je nemský živé Braniborský a Nižozakský, na cečím miestne je Zakska. Hamorská gminská rada planuje ponovenie tamnišie svobodnie vyššie šule. Včera je mestrujím nadavky za elektrotechniku, typenie, prevetrenie a sanitárne príprave rozdeliva. Šula je dožažana vo sebe delných poskodach, až tož nastúpa typenie a sanitárny obvuk. Klitu maja planovania odzamknené byč, hač do 2009 a 2023 chceťa potom tvarič. Hamorská gmina nadžia so na nekak 400 cínače euro spešovanských sredkov z komunálneho budžia Zakskeje. Nemská a polská železnica chce ti pučovanie po susodnom aj krajom aj voložič. Planovaný je železnický zvisk mes kočebusom a 150 km zdaleným šleským mestačkom Legnica v utvarič. Kež rozpravia Delnosrpský rozvoz maja od 13. decembra prinie čahy direktne mes miestom aj ježdič. Sedom zvisku v obdžien do kuždoho smira je planované, čara kotra švedže tu kvilu od Legnice přes Žagajn a Žar do Barša chceďa hač do kočebusa podlešič. Jezba traje nešto mene hač 2,5 hodiny, s tým voloža tiež pučovanie do Rocławia. A to bych upovieště, kýž namakače tiež na internetných stronách a našej darmotnej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: A tu Budyšinje je rune ešte kytro šire, votrania má so slunco s blakami vúdrapať z najmenša vedrario viesča, poždišo zaso pomročené, s blakami švihele, kytro vici kojte a samo z nekotrými rímaniemi tiež dženca znova, živé slibro hýba so mes 9 a 12 stopnými.
2: Jeden mobilný vyskač z DV Jitru, Nemce Milstrich, nas mir. Kamenc. Dobro jezbo přijemo ještě rýpo na posedmiše.
0: Srpský rozvoz.

0: Vočin so Jensa Ranorici. A to čítame v novinách.
1: Heißt mir, wir so die Jensas noch nur in der Pschellistuali a jednas Temo, gelko požadarju vo Asyl dživa budeskim v okresu Betina.
2: A je tudi teme so sakski nujine vinuja a pisaja, so je budeskim v okresu stajne verce možnost šo zobuhu. Požadarju vo Asyl moli dživač stajne verce z njih pšivozmu tež skvadnost, gmenah, tovarstvah, abo tež direktne pola v okresa dživo vukonječ.
1: Do Kvilošak maja vosom poskytku, mestru im budešine vojerecach abo tež vutach, tam po maja požadarje vo azyl na tvarskich dôhach, staraja so napšikvat tež vo zeleništa abo podpiraja domovniku.
2: Haj, a možne sú tajke dživa přes zakojen, kýž je so leče 2024 a 2026 skvalju a tun riaduje, so môža so požadarje vo azyl takrec k tajkým dživam zaujazač, na hodinu dostanu potom vosom džesa Sento, to je přidatné k penězám, kýž dostanu takhle ze zariada.
1: Kajž písa SZ je bilanca zvýzku s tutými dživami dotelské remešana, krajnoradné zariad reči o tom, co jsou někoci kandidáča jara motivovaní a přivědce, druze zase napadnou pře zapožděně, abo co a na dživo nepřindu.
2: Budyšine například je tu chvílu jenž jeden od pečoch dživačerů zasadžené. Zakladná ide Ja, šako je za tým, so dostanú požadarie vo azyl vistú dňovnú štruktúru a môža so takreco vistým zmysle tiež za tú ašnosť zasadžiť.
1: A ešte jedna ďalšia ličba pod som v okresu, hoďa so stopústa požadarie vo azyl za také pomocné dživa, v umenenie je, so môža peši na dživo si dojnč.

Na bože, čo auto ja som noze, bakna dompuč do serbskej Vúžice. Drúze vúčeknú se raz za nekotre dny, treba je raz jenu inášu tapetu okolo sebe. ADAC líči s tým, zo bude doletiš na autodrohách pytnš, vo sebe na A4 a na A27 z Kamenice přes hov dále do Bajerskeje.

0: Skončně nalíčo.
1: Miso, jara, lubi, tukyš je možem celé tu rajkeč a šumpač.
0: Dobré ranje, Vůžica.

0: Serbski Rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobro ranje. Za letošu inscenaciju Lječnego dživadva je Nimsko-Serbske ludove dživadvo hižo 20 zastupnih listčikov předalo. Kaž NSLG na naprašovanje zdjeli, su na dvore rodu mjestom hižo započeli jevišo tvarič. Vone je lica s 100 metrami širokošće jedne z najvećih, kiž do taj mijahu. Zajšom tydženju su rajaki a rajerio s koncepcionelnimi probami započeli, a dživarnjach nastavaja tu kvilu rekvizity. Je to mjestom cicita sezona Lječnego dživadva, prinje predstajenje budže 18. junija. Nova gratunja vonjove je v oboru Svoni Bošči mahač do kletušije nazime dotvarena byč. To praje čera budeski vyši mješanosta Karsten Vogt při svedženskim zarove. Tvar nového domu, kotrymž zmeja v obornici nadčasne vôrtovanie a miestna za ci jezdžidva, ma dohromady 3 milióny euro pvačič. Peneze za projekt dadža miesto Budyšin kajštež v okres a kraj. Dobrovoľná vonjová v obora Svoni Bošči má 29 členov. Viace o téme slyšíte ešte raz biehu vúsovania cibidelky na osam. Lica pri nichcioch miesacach sú horní vúžici veľký menej skočatú torali hač loni samsnym času. 1,8 motvých zvieratú je veľčí fachový otred při krajnom přírodovom zaredže pri ním kvartálu v obkručiu. Od januára do mirca 2025 by to porno tomu 106 vôdcu, kozu a druhých zvieratú, kýž je veľk moriu. Mez nimi bych u nekotre pádu z jara veľe zakúsanými zvieratami. Najviace veľko je nemsky živé Braniborsky a Nižozakske. Na cieči miestne je Sakska. Hamorská gmínska rada planuje ponovenie tamnišie svobodnie vyššie šule. Včera je mestru im nadavky za elektrotechniku, typenie, prevetrenie a sanitárne přípravy rozdžiliva. Šula je dodžažana vo sebe delných poskodach, až tež nastupa typenie a sanitárny obvuk. K letu má plánovanie odzamknené byč, hač do 2023 chcíča potom tvarič. Hamorská gmina nadžia so na nekak 400 euro spichovanských sredku z komunálneho budžeja Sakskeje. Nemská a polská železnica chce ti pučovanie po susodným aj krajom aj voložič. Plánovaný je železnický zvisk mes Kočebusom a 100 kilometrov zdaleným šleským mestačkom Legnica v utvarič. Kež rozpravia delňo Serbský rozvoz maja od 13. decembra prineča i direktne mes mesto maj ježdič. Sedom zvisku v obdžin, dokuž do smira je plánované. Čara, kotra švedže tu kvilu od Legnice přes Žagajn a Žar do Bašča, má so hač do Kočebusa podlešič. Jizba traje nešto menej hač 2,5 hodiny, s tým voloža tiež pučovanie do Rocvavia. A to bych upovieste, kýž namakáče tiež na našich internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Aj meteorologojo mejachu pravi, netko so budešenje trochu sunca z nebia smeje, doko voko pak šire močele a tiež hauze so tu hibaja, potek im znova dženca vici kojte. Dženca žive slibro so mes 9 a 12 stopnemi hiba a biehu dnia dostaneme potom znova švijele s blakami samo rimania.
2: A poledame na poče tam žane hačenja znate nesu, ale tu njen mobilni bøskač tunšče tam šetca steve jitru na smir kamenc, nemce milstrich, štiri pa na po osmiche.
0: Serbski rozvoz.

0: Nábožné slovo.
1: Slyšíte od Antoniusa Krečmaria z Dobrinka.
2: Tu časně může se lohko stať, zo stvěrdneš. Napřečo druhým, ale tež napřečo sebi samomu. Věle háru, spěšnošče a samohusto brutalita. A tu zvostanje jednore prašenje. Kak vostanješ člověk ve všim tým? So nic porazit stač, nie reka šitko vutrač, abo silnje skutkovač. Reka skerje, nucko nje nezubič, štož člověka vučinja. Respekt, sobu čuče, a vesta přistojnošč ve vopkadže mjesobu. Su to husto małe věce, kotrež rozdžel vučinja. Mirne vostač, mjesto spišne reakcije, připosluchač, tež dysi hinejše omenjenja. Nic šitko dále nosič, štož jenož nemier širi. Mirčin bubo je junu praju, člověk stava so při službě bližším v opravdže s člověkom. To voznamenja ne je možno sam za sebe člověsce jednač, ale jenož v mjesobnym vopkadže. Zdá so mi, so je to dobra mysl. V dobrom vopstač, tež, když nie je to přeco lohko. A nedač so od toho odvěšč, ferne ostač. Sebi samomu a druhým napřečo.
1: Praj Antonius Kretschmar z Dobrinka, na doku a zamovitosti kulovskej vosady. 4 menšiny do 8.

to mam kulturne povesti za vas, a my startujeme v Hažoje. Z novým historickým románom stajio serská autorka Majka Štoková svojí domoní jaden pomnik. Ušli sú jej nové knihy v Meniu Hažoa, Ryša ako jo vestav. Roman ulicujo vet Georga von Muschow, Ryša ja z Lutova plachožebusa, ako jo pregoval v 15. stolišu u Výše Hažoa. Přes tu figuru, co Štoková teke dopokazaš, až jo Hažo pšała serska vjas. To jo było v sletnych letach do pšašania stajone. Štoková jo za to v historii svojeje sy rešerširovala a ulicujo viernu historisku mašiznu v fiktivnem čojenju. Knigwe su ušli ako Book on Demand. Předmjat religija na Dolnosaskem gymnázium je, de povöli kupki serska namša byš zase zvezane ze serskiju recu. Vo možnosťach su cora na zmakanju diskutirovali ze zagronitym živanišča za nabožninsku ucpu Kevin Fischer. Tuchelu jo tak, až njamožo gymnázium daniš v religii, daniš v předmjaše LER dvojorecnu ucpu pobytuvaš. Brachu cepta jodla. Kupka serska namša, co až upniki teke v drugich situáciách přijdu do kontakta ze serskiju recu přes nabožninu. Predkstajaš mogu se například žognovania pred přespytovanju. Zavisče na dobrovoľnej nezvezanej vášni, groní k tomu Hartmut Leibner vod kupki. Nintok še pytaš to rozgrono ze šulským vietnikom gymnázia. Ve svojskej vece. Tu sobotu přižo nové majske údaše RBB magazína Vúžica. Gledajšo, startuje čas se zmenio. 16. maja přižo magazín južo 5 minuto do jednogo. Přicina jo live usčevanje balokopanja vod FC Energia Chosebus. Vod junija do septembra usčeva RBB pen 20 minuto po jednog sersku televiziju. Vúžicu dostanjošo jano na Bramborskem kanalu RBB a v ARD Mediatece. A ku vesem žase temu burstaku nimskeje DEFA zaožby pokažo oben kino v Chosebusu neželu historiske filme pod titulom Krajina Vúžice v DEFA filmje. Ve programje budu šakorake filme vod živa v gornistvje a natvarjenja milinarnje v Cárnej plupje a vod bošanskeje nature. K DEFA-jubileju jo dovoliva zaožba tovaristvom a institucijam pokazaš dermotnje filme z jeje obstatka.

0: Cuse rozkranjaš zjadnej ženskeju, kotraš nebužo vam ne znata ljube přisuharje. Jej głos znaješo ze sarskego radija, abo teke ze z televizije. A mogi z vas jo se z nju teke južo vosobinski zmakao. Kašjo vona s mikrofonom, abo teke ze z budišinskimi filmarjami duce była ve sarskich sach, abo hynži. Minim Kristu Brantovo. Ten raz pak som se ja vezeła mikrofon, a som se sednuła do šega, a som k ní dojiła, a to do Berlina, žož ona bydli. Gaž se hove je bydlenju tak rozgledujom, dycha ze ščenu a ze šiknych rogu a boku, nekak sarski duch. Sarske knigwy, keramika z Vúžice, jačone jajka, šibarové obrazy a šo druge ešte. Krista Groen, ty bydliš nento južo bejných letov Berlinu. Jo to ho v Berlinu tvoje bydlenie, abo jo to miastem tvoja domovňa?
1: No jo, to je za tým, co po domovňu rozmejuš, tam, že se ja cuju ze cevej dušu, a tak to je Vúžica. Ale bydlím ja Berlinu, už od čižašča let, a mi se ho také spodoba. Nešpěry se mi nejospodoba, dokoláž je bylo všechno tak gvostné a hektické. To musím se přivucova, ale nic tak, a jsem to přivucova. Ale já jsem vystava mírna tak, jako jsme my se v Vúžice živili.
0: Ja. A vonaka je samo teke tak, až možeš ty se Berlinu teke se služimi sarske rozkranjaš. Ty nisi jednočka, ako ho sarske pojeda.
1: Nie, ho jo bejnych sarskih luži a mam teke kontakt z nimi. Pere sme umili domovinsku kupku penješ, to to lepi bovo. Ale ja napšikvac se cestje zmakam ze Doris Teichmannoveju. Ona vidomostne sliži na sarskem polu. A tož se zmakame tam teke ze zajímavén, jo. Ja. Dokonáš, to sú stavizne, cerkvinské stavizne a to je mojo polo, tak tak cožku.
0: Ty nesi se teke ve Vúžice nahožíva, tvoja bujka jo hinži stava. Ulicu
1: ja.
0: Raz.
1: Ja, moja bujka jo stava ve Šlezinske, a to ve Waldenburg na Nímsky tinsas a nento so tomu goni Vaubřich. To je bola riedna krajina tam, gore, veľa strusko, ale to miesto je bolo jano miesto Gorniko. Tam je so kamenné uglo ukopalo. No jo, tam sme
0: vestali... Je to je nan také bol Gornik?
1: Nie, môj nan jo žíval ako tvarský lúž, ten nie jo. Ale ja ga jogo znajú z väčšieho jana ako vejak, abo žošim nic, ten jo živíš a čižaš sa do vejne. A sedem a stožaš sa sme sa zase smakali.
0: A vy ste dejali potom domovňu opuštiš, čo net prišli do Vúžice? Kak je to bolo?
1: My sme museli nešpery v auguste piš a stržaš z našeho bydlenia ven. Tam sú prišli pelské vejaky a te sú nám gronili frau paken 10 minuten dan raus. A naša mama jo se tak zlikova, až neho žoši mogva nic zapakovaš. A pen jo dostala Jana s karabinerom a sme museli ven. A tak sme stali v Lišojskem času, augusti. Ja som ten čas bol živý šlit stará, bosa, v šajkém kležiku, šopvo je bolo, nádroze a ne sme mili nic veci.
0: Ja. A čo vy potom nejpíry byli?
1: Ja, pen sme na nás, našej šoše, ta je tam ešte bola. A tam sme byli až do zimy, šeš a stržašča, krotko dogod. Sme také vetam museli přec a sme prišli napšaudu potom do Vúžice, preto náš nán. Jo tam už byl potom po vejne a ven je nás potom tam holil do Vúpoje, Pla, Budešina.
0: A tam si ty potom prídne sarske slova slyšala.
1: Ja, a to som ja naše mame goniva, svúhaj mama, my sme v opak jeli, my sme zase v Polske. Dokoláč tam pri mojej šoše, tam sme sa tak, ako žiši s polskými žišimi, polsky tak trošku rozgranali. A sa skoriec nesom znala, tak som si myslel, my bok, nesme veto zase polske. Ale nie, ja som potom z Geneva až od Saskarec.
0: A ve šuli se Saskarec, ten Saskarno Sasku uknula. Ty máš dvě soči, ty oni také švejí na Sasku ucpu. A co jsou tvoje starší, co už tomu gronili?
1: Ja mám dvě soči, jo, ta Jana je jo, tak stará, až ona nejovici do šule šva. Ale ta moča, ta jo, tak Sasky uka, ta je nešpěří úpoj. Tam ten Paul Koring, da žinca ich na knini Ozesova, knini Handrikova, des und das rozvucovali, vešiknuch, ale teke, vešiknuch předmetach, ale teke sars činje. A penjovo našva do Radovoja, a dale tam bukva, jo, a moje starše, no, desu, my sme dere vukli, a tak je im bo šojana. Oni nesu žene nic prešivo tomu sarskemu mili, žene nic. Ja musim gonič, ja som odprostva, v Belgien tolerantni svojžbe, familii, a to na kožnem polu. Nic ja no, což drugerice nastupa.
0: Yes. Ono je dao bejne velje nimskih luži, a tenca su to bili žiši, kotrež su přišli z tih koncinu a su našu rec, sasko rec navuknuli a su samo teke v srbstve živali, ako v institucijah. Saskich Institutsiach, ako Zeptari, Samo a Hinji.
1: Ja, ja nie som jadnučka, přesedlárka, tak kaž se groni, kenš jo za svojego živenia za saske přašania, za saske ľud živova, to sú veľa drugich tek, ale ja musím groniš, ja som vočego zachopenka, miva to za veľkým zájemnú viec, Vesemne togodla, my nesme v šuli ja naturiert zvukli, my sme teke tam nieco zgonili, teke ze sarsky staviznu. A ja som sobu dostava, až jo se veľkým veľe zgrešivo na sarskym lúže, ze z nímskego poka. A dokoláž musím zase přišť na moju familiu, som odrastva v duchu tej spšavnosti a rovnospšavnosti.
0: Tak. A ty si kšiva sáskému ľudu je nieco sled ptáš.
1: No, tak som si myslel, mej bok to, ale neobšavé, co sú te gotovali, to púžeš te nieto, připomogáš, až se přitom niečo přemeníš. Ja. A to musím goniš. Opetam až do žincašnýko.
0: Ja, ty si nepera bola v Gornej Vúžice. Kak si ty potom docela do Dolnej Vúžice prišla?
1: Ja musím goniš v mojom živeniu. Jo, to všetci tak bylo, až sú mne do niecego starceli. A ja ešte vížim, kak je náš budešinský direktor Sarske Vúže šule nám rozkvat, kaký avantgardistický nadok máme spolniš v Dolnej Vúžice.
0: Lebo knes doktor Mič.
1: Ja, knes doktor Mič, ten jo tam se za to sobou staral, až se teke v Dolnej Vúžice založil. Ja na uša šula a Ninka Bušo Píža se šlit, ja, až ona vo jo.
0: Ja, a ty se slušala tým prednym úkynikam tej šule.
1: Ja, my sme ten sa s busom, se s vožiščom a bindliškom jeli od Budešina do Hošebusa, aby ho pomagali natvariš toštu šulu a som prišla na ušu šulu, to co ešte, že už som na ušu šulu, to co ešte goniš. Dokoláš v Vúpoji, že sme pen bydlili v Gornej Vúžice, nie tam nič do tých miest na také šuli bol. Ja som bola tá predná. Ale my sme mili jedného zeptara, ten Paul Koring, a ten je naši mame gronil. Tam musí dali uknúš, ta je taká svába. Ach, naša mama je slyšela svába, no ben našu
0: vznejú.
1: Tam môžu ona ve miere sejšieš, jo. A kap ten Paul Koring nebe bol. Ja neviem, kak moja živenská droga by se buviva. Tak som prišla dva, aby žaseš do Hošebusa.
0: Víš, čo prišli celá Redonia z Gornej Vúžice, nesú se ga ho vúkniky v Dolnej Vúžice namakali za tú prednú Dolnosaskovúšu šulu?
1: Te sú se namakali, ale to je bol Jan Živetiletnik. a ty nie możesz jano uszu szulu zarobić jano z jadnej rydoniu, a jano z takimi młodymi uknikami. Tak jo przyszła sobą jana jadna z tej rydonia, to sme my byli, to co raz niko taremienia gronisz, tam je bo sobą Monika Sokowa, Juri Koch, Horst Petrik, Jürgen Simon, no ja, ja nas co sme koma du byli.
0: Szykno, popszałom znate mienia, kotrež sú na svojom polu cas živinia, také za Dolnú Húžicu živali.
1: Jo, my sme byli jana veľkým viedom na Redonia. Napríklad my sme janosarské pedali, celé žen. A tam sú úkniky miasobu na to glidali, ale ja musím také goniš. To jo za nas bylo normálne.
0: Ale nie je to všetko za vás bylo. Vy ste prišli z Gornej Húžice, čo popšal Gornosarsku rec obknižili a potom naraz Dolnosarsky?
1: Jo, to musím ale goniš, a sme ten sa si ešte veľa Gornosarsky pejedali. My sme naše redunie, jedna sta a šasetka, sme mili nieco Dolnosarskego, ale to Dolnosarske, to som sebe popšal akle pozdje přisvojiva a musím goniš vecvuchava vedluži.
0: Gvonej poli tvojego povojenskego živa gaste bude šulstvo a žurnalistika. A to se ti teke meniva, ti se sebe tu rec vodluži najsahu vodcvuchava při tvojom žili.
1: Jo, to je bo osebne v rozgozovom času, ale až som nešperi po abiturie vestova ako ceptarka na tej šuli, na tej samskej šuli, to nejo popšal mojo žica nebovo.
0: A to nejo teke krádu normálne, kaž žinca na to gledaš net po abiturie, zachopiš ako ceptarka. Kak jo to bolo s tými pedagogickými zakladami, kotrež kadeš nepera studovaš?
1: Jo, my sme Pödla studovali. Ja som daleko studicinova pri Pödla v Malom Veľkove. Som potom také moje přepytovanie tam obstava. Ale ja musím gronič, to je bol krádu hynakšie cas. My nesme mili ženech dolnosarských ceptariu. Dosť. A gaž se žinca groni, co sú te gornosar boho kšili, ja by groniva, kap te nebe byli, by mogli šuli, nebe žošem žena sarska vúdzba byla. A te, ak sú dolni vúžici byli, zvečego teke nesú kšili sarski rozvúdzovaš. To má svoje historické přícene, jan jok vo tem súžiš, pšuska jo zavostajva svoje sliede, teke v kvoach Serbov, ale tak som bola nuskovaná na Josefa Frenzla, našeho starého ceptára, ja slucháš, ten jo gronu, co ty, co staviš, nestudirováš, ty si mladá, ty môžeš to přece ešte, ty vestan još ho a ceptaruješ ho našich úkniků.
0: A to nejo zavěští láško bylo, dokoláž te úkniky z těch nižších redonů, kasu vás také ještě doživili jako úkniků.
1: Jo, a já musím spřávně přijúdaš, až já nejsem bylo jana, tušná úknica. My jsme také mnohé gluposti gotovali, ale já nevím, te so byli také rozumné.
0: Ja, Krista, krotký cas ako ceptárka, tenca sama ešte vúknica, pošte pak ve väčšej zákonitosti za serské šulstvo ve ministerstve za ľudové kúbvanie NDR. Te se veľie doživýva a teke názgoniva, co máš za dobre, abo teke za menej dobre ve vúvyšu serského šulstva v sledných 5-6 letách.
1: Za dobre ja mám, za veľkým dobre. Až jo se prídne raz serským žišam zmežnivo vúknuš, co sú oni kšili. Napríklad teky ja neviem, co by se stalo ze mnou, kap nebe bo ta možnosť, kap nebe šiknem, ak teky nemajú peneze, zmežnili vúknuš a studiovaš. Also to mám ja za to nevážnejšie, až my máme žinca telik sábske inteligence. To máme se tomu žikovaš, až jo přišlo jeden cas a ja na tovarišnosť, kšiva teke goniš, kenčio zmožnjiva, teke hučim žišam, abo šiknim uknuš, co su oni kšili. Bewohnen, bewaschen. Ja. A dali, jos es mischnivo, es wille plus a minus, uknin jesarske Rätze. A nitsa no Rätze, misme uknili sarske Stavisne, misme opoznali, a tek oplivali sarsku Kulturu, co się bo Belgien redne. A tak wiżim ja to we velikim, ako ja ne pozitivne wuwische. Se rozmejo, až tam to a druge teke nejo tak bežovo, ako sme to kšili. Napšikvat, minim, až bešči mogli vici uknuš v srpski vudzbe, ga metodiski bili naše ceptare lepe na vudzbu prigotovane. Ale, no jo, to se ze žincašne vida tak pokažu, ja sam še cigroniva z te velike proce přemalo uskoci pod smušku.
0: A ze tvojih naskonjenju gledaš, kad te teke na te sledne, žaseš 12 let v šulstve, kak bi te to posužuvalo, což se nim doceni?
1: No ja, to je šeško sužiš, ja nisem veci v tom noči, ali ga še tak přijdu do šulu, přes mojo žurnalistiske živo, abo se rozgranjam se septarjami, ja ga mam ješte zvele vetnih zvisk. Penbe goniva, oni su ten šiški zahopjenk popševoši, kde razmestrovali. Mame ženca vele obžilniku na srpske vudzbe. Te obstojnosti su se cošku zminili v tej nastupnosti, až vece mežnosti jo se svojskimi idejami teke živaš. Dokolač to mam ja za ceptarja, za ceptarske živo za veljen važne. Ja som žinca a tenca z togo minjenja bila. To najvažnejše za srpsku vudzbu je dobre srpski ceptar. Yeah. Ako se angažujo, ako z učobu za to živa, ak te reserski mežo, ma dobri kontakt s svojim uknikam, a ako teke metodiski neco mežo. A doš takih ceptarjev som zeznava, a drugih, to se rozumijem, teke. A tam se to teke nakvališe a obželjenju vesarski vudzbe co se obmarkoval.
0: Co ty myslíš o Vítaj projekte? To ga nie o ten, co se ještě bylo, ako se ty v tej zákonitej funkcii živalo?
1: Jo, myslenia do takého směra jsou ten, co jste byli, ale to musím goniš, to jsme ve to měli cožku překšutý systém našeho šulstva. A já jsem také tak myslila. Sebe kritiska to gronim. Ja mam ten Vítaj projekt za dobre, a gaž žiši v modych letach sarski uknu, to je dobra vec. Ale ja vižim ten čach, abo ta šiško šlepe gronenje, to dali jaž potom na šulskim polu, a me veljen obtužijo, až to njen to tak se šule zacenijo.
0: A probleme ga dajo teke vokolo odkupovanja srpskih ceptarjev?
1: To je všetci bil problem. Ale ja musim groniš ten jo se njen to vesebne pokazal teke. Přesto, až nejo ten institut za ceptarjev vece v Budešenje, gab nebe mili toštih absolventov od tam. Nebe žovšem skoro mili žinca veci srpsku vudzbu v Dolni Vužice. Dokolaž se z Lipska ved univerzite, te se mogao na jadnej ruce ved liceš, ako su ved tam šišli, a teke den to pšidu. Gab nebužo se tam nieco ceniš, a nic jano cakaš, to pšižo do Lipska studovat. Pen viži tam teke probleme. Musime sebe veljen cestiš, živo sarskih ceptarjev, že če go so sami v jane šuli, sam ljudke, musim goniš. A vosebne te, ako so ten za sahopili v Dolni Vužice, sarski ceptariš, a togodla som za njih teke napisala jane knjigve, ako sme hopili ceptariš, ab nebe se zabavo, co Den sas se živavo jo v Dolni Vužici pod velgin šiškimi obstojnostjami.

Krista, svoko by ja ešte svišala tvojemu rosovinskému živinju. Ty ga nesi, janoš bova receptárka alebo žurnalistka. Ty si také máš, mama, a máš také enkelžiši. Ja mogu se predstaviš, až nie o to také bolo všetci tak

0: Patnische minim moge gaznaju, milenku napšekvat, milenku štokov, ako v srpski loci, od toga je moja žuka. A ona ljubuje to srpske tak, ako ja. A teki moj enkel žuce ste na srpske uši šuli, a ne bova, ne to uknjo. Hinji, a Katja napšekvat, ta moča.
1: Seži nento runo hu a pišo svoje diplomove živo.
0: Jo, a žova napem šižo, mame, jo, a mama, peš, ja pši tebe tak dvojko bedlim a nevam, žož me pomagaš. A ja musim goniš teke Katja, jo, ako jo studirovala, ja ne leto v Švedske, tam je všednost kvo Serbach. A tak by ja goniva, nisom ja no to ako povovanje ceniva, ale moje celé živenje je bolo na to usmerjene. Až to žinca ješ neko. A ako žinska musíš ka všetci to dvojne dopokazaš. Až ja muski nieco možo, to so rozmiho. Ja. Žinska musí to nešpire raz dopokazaš, až ve na to možo. To nebdu žedne zabiš, ako sú oni kšili tu Giselu Bannemannolz ako prednú sekretárku na domovinu dáš, sú ronili na netrebata, nešpire, ja ne leto probe. Ta jo na domovine leďa sietky živova, ja som skoro explodiroval, ako som to sveša, som konia, co ga se myslíš o? Ja no dukoláš je ženská, musí ta ja ne leto na probu, a ga som ja ministerstve zachopiva, som mi konili, to ti žošem njam žoš. Tam musíš ti z milión peneza milíciš. A myslíš, kaj to také?
1: Nedovieru napšiši o ženským, to je ten sa spolo, to nie je ženca veľa hnac.
0: Nie, ale my sme to pokazali, až my to vieš. Ja sa nesom žiadne ve toho dala, veď čašiš. A tak čachošiva ja nesom, až sa tých musky slika.
1: Ty si dreje na odpocinku, ako si žinca tak groni, ale odpocivaš ty zavišči nemožoš. Toga teke šake pokaza, knigvy, rozkosové gráše, televízia, což mi už naspomnili, a moge druge, což ty žinca hešči, ako tak gronione odpocivaka gotuješ.
0: Dajoga ja no spivanie med 66 fängt das Leben erst an. A ja budu akli šiša, šiša. Potakem, ten caš, ako ja njamgu, žošem vici, ten ešte pšižos naš, ale tak dvojko, ako môj rozum, moja strova šiščio, ja ga som teke sarske knjigvi napisala.
1: Ja, dva žila mi ja s tým južo.
0: Jo, sarska citanka vo starých casnikách, to som še staré sarske casniky pšegledala, pšelazovo. Ja njamgu byš, mimo živa, a moje familie to sluša gromadu, to oni také vieže še, ako mi znajú. O, ja nejak to zmeníš.
1: Za to všetcím tebe ešte veľa moce a strovošte učobne žekrsta.
0: Se rade stalo juta, smiega mi vyredne vedpodne občasto a ja miním na strove zase vyženie potom v Vúžice.

Drogak tomu serskemu neozanju samo rozmejúca bola, ako serska žurnalistka Jopen Veto viele liet hova hoše busu statkovala. Krista Dunková, nega Brantová, jo mewa zachadne koinc tyženia živé žasete narodnine. Dvimoký pogled doživenia a živa angažované serskeje žurnalistky sme svyšali v portréju Jute Kajzerovej z leta 2002.

Tento mam kulturne povesti za vas, a my startujeme v Hážoje. S novým historickým románom stajio serská autorka Majka Štoková svojí domoní jaden pomník. Ušli sú jej nové knihy v Mieniu Hážoa, Ryša ako jo vestal. Roman ulicujo vet Georga von Muscho, Ryša ja z Lutova plachožebusa, ako jo pregoval v 15. stolišu u Výše Hážoa. Přes tu figuru, co Štoková teke dopokazaš, až jo Hážo pšała serska vjas. To jo było v sletnych letach do pšašania stajone. Štoková jo za to v historii svojeje sy rešerširovala a ulicujo viernu historisku mašiznu ve fiktivnem čojenju. Knigy sú ušli ako Book on Demand. Předmjat religia na Dolnosaskem gymnázium je, kde povolí kupky serska namša byš zase zvezane ze serskeho recu. Vo možnosťach sú cora na zmakaniu diskutirovali ze zagronitým živanišča za nabožninskú úcpu Kevin Fischer. Tuchelu jo tak, až njamožo gymnázium daniš ve religii, daniš ve předmjaše LER dvojorecnú úcpu pobytuvaš. Brachu cepta jodla. Kupka serska namša, co až upniki teke v drugich situáciách přijdu do kontakta ze serskiju recu přes nabožninu. Predkstajaš mogu se napšikvat žognovania pred přespytovanju. Zavisče na dobrovoľni nezvezanej vášni. Gronni k tomu Hartmut Leibner vod kupki. Nintok še pytaš to rozgrono ze šulským vietnikom gymnázia. Ve svojskej vece. Tu sobotu přižo nové majske údaše RBB magazína Vúžica. Gledajšo, startový cas se zmenio. 16. maja přižo magazín južo 5 minútu do jadnogo. Přicina jo live ústřevanie balokopania vod FC Energia Chožebus. Vod junia do septembra ústřeva RBB pön 20 minútu po jadnok sersku televíziu. Vúžicu dostanjošo jano na Bramborskem kanálu RBB a v ARD Mediatece. A ku vesem žasetemu burstaku nímskeje DEFA zaožby pokažo oben kino v Chožebusu neželu historiske filme pod titulom Krajina Vúžice v DEFA-filmje. Ve programje budu šakorake filme vod živa v gornistvje a natvarjenja milinarnje v Cárnej plupje a vod bošanskeje nature. K DEFA-jubileju jo dovoliva zaožba tovaristvom a institucijam pokazaš dermotnje filme z jeje obstatka.

0: Krista, svoko by ja ešte svišala tvojemu rosovinskému živinju. Ty ga nesi, janož bola ceptáka alebo žurnalistka. Ty si také máš, mama, a máš také enkelžiši. Ja mogu se predstaviť, až nie to také bolo všetci tak ľaško to povanie zviezaš s tým privátnym živinjem.
1: To jo bolo šeško. A zase som také plakala, dokoľaž nesom vežova, kak to zvenožiš. My ga v DDR-skem času sme mili veľa z komažinu. Pen som také bola zase jaco duce, a co potom z mojej malkej žoku, to jo mi veľkým obšiškovalo. A ja som všetci mila špatné svedomie na všetko mojim žišam. Ale ja som cenila, co som mogla, a te rezultate nie sú nešpatné, že minim. Mnohé ga znajú, Milenku napríklad, Milenku Štokov, ako v Srbskej Lodci, to ga je moja žúka. A ona ľubuje to srbské tak ako ja. A také moje enkelžúce stej na srbské ušej šuli, a ne bývá, nie to uknú hinži. A Katja napríklad, tá moča.
0: Seži nie to rúno hu a píšo svoje diplomové živo.
1: Jo, a žova napem šižo, mame, jo, a mama, píš, ja při tebe tak dvojko bydlím a nemám, žož mi pomagáš. A ja musím goniš také Katja, jo, ako je studírovala Jani Lito ve Švédskej, tam je všetnosť kvo Serbách. A tak by ja goniva, nesom ja no to ako povanie ceniva, ale moje celé živenie je bolo na to usmerené. Až do žinca ešteko. A ako žinska musíš ka všetci to dvojne dopokazaš. Až ja musky nieco možno, to sa rozmiel. Ja. Žinska musí to nešpíra raz dopokazaš, až ve na to možno. To nebudu žiadne zabiš, ako sú oni kšili tu Giselu Banemanojc ako prednú sekretárku na domovinu dáš, sú ronili, na netreba, ta nešpíra, ja ne leto probe. Ta jo na domovine leďa sietky živova, ja som skoro explodiroval, ako som to slyšal, som konia, co ga se myslíš, ja no dokoľaš je ženská, musí ta ja ne leto na probu, a ga som ja ministerstvo zachopila, som mi konili, to ti žošem ňam žoš. Tam musíš tisíc milión peníza milíciš. A myslíš, ka to také?
0: Nedoveru napšešiu o ženským, to je tenca spolo, to nie o ženca veľa hinac.
1: Nie, ale my sme to pokazali, až my to vežeš. Ja sa nesom žiadne vetoko dala večašiš. A tak čachošiva ja nesom, až sa tých musky slika.
0: Ty si dreje na odpocinku, ako si žinca tak groni, ale odpocivaš ty zavešči nemožoš. Toga teke šake pokaza, knigvy, rozkosové gráše, televízia, což mi južo naspomnili, a mnohé druge, což ty žinca hešči, ako tak gronione odpocivaka gotuješ.
1: Dajoga ja no spívanie med 66 fängt das Leben erst an. A ja budu akli šiša, šiša. Potakem ten caš, ako ja njamgu žošem veci, ten ešte přižos naš, ale tak dvojko, ako môj rozum, môj astrovo šiščio, ja ga som teke sarske knjigvi napisala.
0: Ja, dva žila mi ja s tým južo.
1: Jo, sarska citanka vo starých casnikách, to som še staré sarske casniky přegledala, přelazovo. Ja njamgu byš, mimo živa, a moje familie to sluša gromadu, to oni také vieže še, ako mňa znajú. O, ja nejak to zmeníš.
0: Za to všetcim tebe ešte veľa moce a strovošte učobne že Krista.
1: Se rade stalo juta, smiega mi vyredne vedpodne občasto, a ja miním na strove zase vyženie potom v Vúžice.